0: Ježíš. Sláva buď Bohu na nebi aj na zemi. Haleluja. Náš Pán je živý Pán.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

ještě, hospodine, na mě ani nevzpomeneš. Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat.

Schledni, Hospodine, Bože môj, a odpovies mi. Rozjasni oči mé, ať nezemřu. Ať nepřítel neřekne, ať neřekne, zdolal jsem ho. Protivníci budou jásat, když se zhroutím.